Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kapela Inexis 6:02 na Signál Rádiu, za malou chvíli zprávy a po nich opět to nejlepší z osmdesátek, Whitney Houston, Pet Shop Boys nebo kapela Police.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 270 u Pertotic na Českolipsku, nehoda se zraněním se stala na silnici 20 u Chotíkova na Plzeňsku a pozor taky v Praze v Belské ulici, tady vás drží nehoda ve směru na Letňany. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 6. října, v kalendáři je Hanuš. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Experti na závislosti doporučují omezit noční prodej alkoholu a na některých místech upravit jeho daně a ceny. Podle institutu Ratio by opatření mohla snížit násilí a agresivitu spojenou s opilostí a zvýšit bezpečnost. Dodejme, že institutu předsedá bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Česko si včera připomnělo 90 let od narození Václava Havla. Na prvního polistopadového prezidenta a někdejšího disidenta vzpomínali lidé napříč republikou. Konala se řada akcí. Například v Brně vyjela tramvaj s postavami z Havlovy poslední hry odcházení. V Praze si ho připomněli na letišti a vzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. V Prištině se demonstranti střetli s policií kvůli požadavku na omezení pravomocí zvláštních senátů pro Kosovo v Hágu. Policie použila slzný plyn a vodní děla. Demonstranti pak házeli kameny a pyrotechniku. Zranění utrpělo nejméně 17 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: Neobvyklou krádež řeší městská část Praha 18. Na svém facebookovém profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války. Případ, který je v šetření policie, se udál v noci ze 24. na 25. srpna. Lidé se s jakýmikoliv informacemi mají obracet přímo na policii. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Francie zvítězila v Lize národů nad Belgií 4-1, přestože ještě čtvrt hodiny před koncem prohrávala. Druhá Itálie porazila Turecko 3-1. A kapitán plzeňských hokejistů Jakub Jeřábek dostal od disciplinární komise extraligy pokutu za podkopnutí karlovarského útočníka Jana Bambuly v nedělním derby. Komise v čele s Radimem Byčánkem mu nařídila zaplatit 10% základní měsíční odměny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, především v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu Jirka Svoboda a 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 6 hodin a právě teď už vás všechny ze studia Signál Rádia zdraví Jirka Svoboda. Začíná nám nový den a také naše dnešní ranní vysílání. Před námi je úterý a já věřím, že vás do nového pracovního dne dobře naladíme vaší oblíbenou hudbou 80. a určitě se dočkáte i čerstvých aktualit a zajímavostí. Přeju tedy dobrou chuť k snídani, vychutnejte si ranní kávu. Zdravím i všechny motoristy, kteří nás poslouchají za volantem, i ty, kteří už zahájili svoji pracovní směnu. Ať vám dnešek příjemně uteče. Dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Dnes jsme se probudili do úterý a kalendář nám ukazuje datum 6. října. Vidím tam jméno Hanuš, není u nás moc rozšířené. Podle statistik má u nás toto jméno méně než 400 nositelů. Narozeniny dnes má například zpěvák skupiny Lunetik Martin Kocián nebo zpěvačka Tereza Mayer Kernlová. A mezi oslavence dnes patří také slovenský prezident Peter Pellegrini, známý advokát Tomáš Sokol nebo fotbalista David Limberský. Od nás letí gratulace. Myslivecký kalendář hlásí, že padají kaštany a kalendář netradičních svátků připomíná den nudlí, tím teda nemyslím nudle z nosu, ale různé druhy nudlí k jídlu, a je také den nadměrných velikostí, tak snad se dneska vejdete do outfitu, ve kterém chcete vyrazit. K jeho výběru vám za chvíli přidám i aktuální předpověď počasí. Dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Než vyrazíte za svými povinnostmi, tak se opravdu dobře oblékněte. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné a chladné. Místy se nám povalují mlhy a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Místy se mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Například Praha, Plzeň a Mladá Boleslav měří pouze 5 stupňů, Jihlava a Pelhřimov má 6 nad nulou a v Brně a Vyškově začínají den na 8 stupních. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, budeme mít dnes celý den vymetenou oblohu a užijeme si až 10 hodin slunečního svitu. Paprsky vyhřejí vzduch na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 16. Teploty tak budou nad průměrem pro toto období. Teď ráno tedy zima, odpoledne příjemné babí léto a na Signál rádiu další hudba vašeho mládí.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál Rádia se blíží k 6:30, za chvíli už zaspívá Kim Appleby, ale nejdříve vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Nejpozději dnes by měli mít lidé ve svých schránkách hlasovací lístky do letošních komunálních a senátních voleb, které proběhnou už tento pátek a sobotu. Jihomoravská metropole Brno dnes otevírá tradiční mezinárodní strojírenský veletrh. Akce, na kterou se sjíždí přední průmyslové firmy, potrvá do 9. října. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes začíná 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Švédská akademie dnes oznámí jméno nositele Nobelovy ceny za fyziku. Ode dneška se začne opravovat frekventovaná silnice 68 mezi Jablunkovem a slovenskou hranicí. Na řidiče čeká jízda v jednom pruhu s kyvadlovým provozem. Město Turnov dnes otevírá novou budovu městské knihovny. Ke slavnostnímu přestřižení pásky dojde ve 4 odpoledne a na zájemce čekají komentované prohlídky a doprovodní program. Bílovci na Novojičínsku dnes otevřou první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji. Bude možné si zde pronajmout místo vždy na 5 let. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dnes absolvuje poslední rozlučkový zápas za argentinský národní tým proti Beninu v Buenos Aires. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa za Argentinu vstřelil 125 gólů. A tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje v Tokiu o titul s Carlosem Alcarazem ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin dopoledne našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před půl sedmou jdeme na Signál Rádio na silnice. Zdrží vás nehoda na silnici 38 obce Církvice na Kutnohorsku. Praha, Liberecká ulice, tady se ve směru na centrum srazila tři auta a tvoří se kolona, takže čekejte delší zdržení. A ještě pozor na nehodu na silnici číslo 52 u Modřic na Brněnsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu.

Zpěvačka Kylie Minogue je zárukou pozitivní nálady a skvělé energie. Právě teď nám zpříjemnila úterní ráno na Signál rádiu. Dál se můžete těšit na Michaela Jacksona nebo zpěvačku Cher a Bonnie Tyler. Chystám taky pár témat ze zpravodajských webů a před 7 hodinou vám prozradím, co dnes ráno můžete v našem vysílání vyhrát. Určitě se vám vyplatí být s námi. Jsme vaše Signál rádio. Všem přeju hezký poslech.

Zpěvačka Cher v ranním vysílání Signál Rádia. Doufám, že vás rozehřála. Dnešní ráno je totiž nad Českem většinou jasné a chladné. Místy se povalují mlhy a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Místy se mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Například Praha, Plzeň a Mladá Boleslav měří pouze 5 stupňů, Jihlava a Pelhřimov má 6 nad nulou a v Brně a Vyškově začínají den na 8 stupních. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, tak budeme mít celý den vymetenou oblohu a užijeme si až 10 hodin slunečního svitu. Paprsky dnes vyhřejí vzduch na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Teploty tak budou nad průměrem pro toto období. Tak si užijte další den babího léta se Signál rádiem a teď taky s Michaelem Jacksonem.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, než nám zaspívá Bonnie Tyler, mám pro vás pár zajímavých témat, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zavedené vládní stropy na ceny benzínu a nafty pohonné hmoty v Česku skutečně zlevnily. Benzín je oproti minulému týdnu levnější průměrně o 60 haléřů, nafta pak klesla o téměř korunu 50. Maximální prodejní cena benzínu je dnes stanovená na 48 korun a 38 haléřů, což je pokles o 16 haléřů. Benzín zůstane na stejné ceně jako včera. Litr se bude prodávat maximálně za 45 korun a 97 haléřů. Nejbohatším člověkem na planetě je i nadále Elon Musk, který letos zvýšil své jmění o 310 miliard dolarů. Mezi světovými miliardáři kralují hlavně ti, jejichž firmy jsou spojené s umělou inteligencí. Do žebříčku 500 nejbohatších lidí se dostali 4 Češi. Nejlépe si v tomto směru vede Renáta Kellnerová, která v celkovém pořadí obsadila 151. místo. Cesta do slovenských Tater je od včerejška rychlejší. Naši východní sousedi otevřeli nový úsek dálnice D1 u Ružomberku na severu země. Zrychlí se tak hlavně transitní doprava a pohodlněji se do hor dostanou i návštěvníci tatranských středisek. A o dnešní rozlučku s argentinskou fotbalovou hvězdou Lionelem Messim byl mimořádný zájem. Kapacita stadionu Monumental v Buenos Aires se vyprodala za necelé 2 hodiny. Stadion přitom pojme 80 tisíc diváků. Vstupenky stály v přepočtu téměř 7 tisíc korun.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte Signál Radio a vyplatí se vám s námi být i nadále. Dnes vás totiž čeká další soutěžní kolo o vstupenky na koncert zpěvačky Maggie Reilly, která vystoupí už 28. října v pražském Lucerna Music Baru. Zaspívá největší hity, které vznikly z její spolupráce s Michaelem Oldfieldem, ale také její solové pecky. Vstupenky budete moci získat v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát ji budeme před 8:30 a jako vždy vám k výhře stačí jedno jediné správné slovo. Tak mějte včas nachystané telefony s číslem 910 260 910. Zatím ale ještě máte dost času, abyste nastudovali podrobnosti na našem webu signalradio.cz.
1: Je

0: I'm still standing, Elton John na Signál Rádiu 4 minuty před 7 hodinou. Se mnou je ve studiu Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Jsem zde, hezký den.
0: Tak co, jaká byla zima cestou do práce dneska? Chladno, viď?
1: Jo, bylo chladně, jsem ráda, že jsem si vzala silné silonky, protože bych asi cvakala zuby.
0: Je to tak? Možná bude zajímavé, jak bude vypadat letošní zima. Měli jsme poměrně extrémně horké léto. Mnozí si myslí, že bude tedy i extrémně teplá zima, což se může stát. Ale pozor, některé aktuální modely totiž počítají s tím, že by mohlo dojít k oslabení takzvaného polárního víru. No a to by znamenalo, že by se sem do Evropy otevřela cesta k arktickému vzduchu. To znamená, že by mohla být i poměrně hodně silná zima.
1: A toho se právě bojím. Na jednu stranu je to fajn, protože si stěžujeme, že jo, nostalgicky vzpomínáme, jaká byla zima, když jsme byli malí, mladí a tak dále. No a na druhou stranu to vstávání ve 4 do toho mrazu, to se fakt nechce z toho pelíšku.
0: Do závějí.
1: No ježišmarja, v Praze a závěje.
0: Snad tohle ne, ještě hodně dlouho. Co máš ve zprávách?
1: Tak pozor na podvodníky, kteří se tváří jako letecká společnost, protože z vás můžou vytáhnout, no nejenom rozumy, prostě všechno, cokoliv. No a zvýhodněný diesel slibuje Donald Trump. On ho snad už dokonce i zařídil.
0: Tak a po zprávách opět Softcell, Vanessa Paradis, Michael Sembello, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 13 u Chomutova, tady se dá projet s opatrností. Osobní auto se srazilo se třemi divočáky na silnici 9 u Jestřebína Českolipsku. Praha Liberecká ulice, tady ve směru na centrum havarovala 3 auta, tvoří se kolona a záchranné složky zasahují u nehody osobáku a kamionu na silnici 38 u obce Církvice na Kutnohorsku. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 7 hodin ráno, hezký den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. K nadcházející respirační sezóně a možnostem očkování vystoupí dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel Ústavu zdravotnických informací a také statistiky Ladislav Dušek, plus ještě zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti cestujících na letecké společnosti a vydávají se za jejich zákaznickou podporu. Nabízejí pomoc se spožděným letem nebo odškodněním. Následně se snaží získat osobní údaje a informace z platebních karet. Každý den tak vznikají stovky falešných účtů. Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, kterým rozšířil přístup k Danově zvýhodněnému dieslu. Palivo původně určené pro zemědělské a stavební stroje si teď podle agentury Reuters bude moci koupit kdokoliv.
0: Co se děje v regionu?
2: Cestující na Smíchově musí od včerejšího dne počítat s další tramvajovou výlukou. Rekonstrukce železničního mostu tu provoz zastavila v úseku mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Změny se týkají linek 5, 12, 15, 20, 21 a noční 94. Některé jedou odklonem, v případě dalších je zavedena náhradní autobusová doprava. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Sparta a Mladá Boleslav si vyměnili útočníky. Do bruslařského klubu jde zkušený Tomážika a Pražané získali mladého Vojtěcha Hradce. A Jan Kvěch skončil na Tomíčkově memoriálu o jednu příčku hůře než na Zlaté přilbě. V Praze na stadionu na Markétě nestačil pouze na Lotyše, Andžejse, Lebeděvse.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, především v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu Jirka Svoboda a 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také se 7 hodinou máte naladěné Signál Rádio. Máme tady úterý 6. října a tak máme v kalendáři jméno Hanuš. Narozeniny má například zpěvák skupiny Lunatic Martin Kocian nebo zpěvačka Tereza Mayer Kendlová a mezi oslavence patří také slovenský prezident Peter Pellegrini, známý advokát Tomáš Sokol nebo fotbalista David Limberský. Přeju všechno nejlepší. A dnešní datum má hodně společného s jednou slavnou československou značkou motocyklu. Více prozradím za chvíli v přehledu dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a dalším přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio s datem 6. října v roce 1863. To byl den, kdy v newyorském Brooklynu otevřeli první veřejné turecké lázně. Nejenom toto výročí, ale stojí za připomínku.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1970 motocykly Java staly světovým pojmem. Ve Španělsku si jela 6denní a z 15 našich jezdců všichni až na jednoho získali zlaté medaile. V roce 1968 měl premiéru první díl večerníčku Pohádky z mechu a kapradí o Křemílkovi a Vochomurkovi. V roce 1950 začalo zinscenované soudní přelíčení s 11 československými hokejisty, z toho 8 z nich byli mistři světa. Den na to byli odsouzeni za velezradu a špionáž. V roce 1889 byl otevřen známý noční podnik Moulin Rouge v Paříži. A v tento den se v roce 1874 poprvé jela velká pardubická steeplechase, nejtěžší překážkový dostih v Evropě.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno. This is the story of my baker.

0: Do úterního dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Dnes ráno se dobře oblékněte, protože máme nad Českem většinou jasno a je také chladno. Místy se povolují mlhy a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Místy se mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Lehce nám podle aktuálních dat mrzne například na Orlickém záhoří anebo na stanici Pohoří na Šumavě. Jakmile se rozpustí ranní mlhy, tak budeme mít celý den vymetenou oblohu a užijeme si opravdu hodně sluníčka. Paprsky vyhřejí vzduch na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Teploty tak budou nad průměrem pro toto období. Podle meteorologů je dnešek předposledním dnem s typickým počasím babího léta. V druhé polovině týdne už pak přijde pravý podzim, tak si tyto slunečné dny užijte.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádio, už se tady chystá Gloria Gaynor a my se blížíme k půl osmé. Pojďme si tedy říci, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Nejpozději dnes by měli mít lidé ve svých schránkách hlasovací lístky do letošních komunálních a senátních voleb, které proběhnou už tento pátek a sobotu. Jihomoravská metropole Brno dnes otevírá tradiční mezinárodní strojírenský veletrh. Akce, na kterou se sjíždí přední průmyslové firmy, potrvá do 9. října. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes začíná 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Švédská akademie dnes oznámí jméno nositele Nobelovy ceny za fyziku. Ode dneška se začne opravovat frekventovaná silnice 68 mezi Jablunkovem a slovenskou hranicí. Na řidiče čeká jízda v jednom pruhu s kyvadlovým provozem. Město Turnov dnes otevírá novou budovu městské knihovny. Ke slavnostnímu přestřižení pásky dojde ve 4 odpoledne a na zájemce čekají komentované prohlídky a doprovodní program. Bílovci na Novojičínsku dnes otevřou první zvířecí hřbitov v Moravskoslezském kraji. Bude možné si zde pronajmout místo vždy na 5 let. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dnes absolvuje poslední rozlučkový zápas za argentinský národní tým proti Beninu v Buenos Aires. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa za Argentinu vstřelil 125 gólů. A tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje v Tokiu o titul s Carlosem Alcarazem ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin dopoledne našeho času.

0: Gloria Gaynor nám na Signál Rádiu dospívala přesně minutu po půl osmé a další osmdesátky budou v zápětí následovat. Za chvíli Erasure, Depešáci a nebo Inexis.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 28 obce Bělušice na Mostecku, Štěrbolská spojka v Praze, tady došlo k nehodě osobního auta a dodávky na úrovni Europarku, kolona se tvoří ve směru na Černý most a pozor také na nehodu na silnici 38 obce Svojkovice na Jihlavsku, tam to řeší policie. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Osmdesátky byly jiné, barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál Rádiem, kde vám dnes nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. S ním se tentokrát vypravíme do Baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Tady totiž najdeme schránku s ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. A připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se i zajímavost o tom, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu. Dnes krátce popolední.
1: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Klasik na rádu nám právě zpívali Rembrandts a jestli za okny vidíte mlhu, tak pozor, co říká dnešní pranostika. Mlhy v říjnu, sněhy v zimě. No tak uvidíme, jestli z toho sněhu letos něco bude. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné a chladné, místy se nám právě povalují mlhy a teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 4 do 9 stupňů. Místy se mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Jakmile se ranní mlhy rozpustí, tak budeme mít celý den vymetenou oblohu a užijeme si až 10 hodin slunečního svitu. Paprsky nám pak vyhřejí vzduch na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Pokračují tedy i nadprůměrné teploty pro toto období. Krásně bude ještě zítra, no a pak už přijde teplotní sešup, ale ještě je možné vyrazit na houby a o tom bude řeč už za malou chvíli. Zůstaňte s námi.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: S kapelou Inexis pokračuje úterní ráno na Signál Rádiu, za chvíli už Otava nebo Weather Girls, ale nejdříve vyrazíme na houby. Jak to s nimi vypadá v jihomoravském regionu, zjišťoval náš tamní kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, můj dnešní příspěvek bude tak trošku na houby. Osvědčeným tématem dnešních dnů jsou samozřejmě nadcházející volby, ale také houby. Po houbařsky skromném září se přece jen sezona poněkud rozběhla. Kdo v těchto dnech vyrazí do lesa, nevrací se většinou s prázdnou. Houby rostou a zkušenější houbaři si z lesů odnášejí plné koše. Mají často svá osvědčená místa, která jen neradi prozrazují. Já asi nejsem zkušený houbař a toho času také moc nemám, ale při mojí nedávné výpravě do lesa jsem pár bedlí a babek našel. A tohle potvrzují i mykologové. V košících houbařů se ale objevují i muchomůrky růžovky a hřiby dubové. Lidé nacházejí i klousky obecné, pokud si ale nejsou jistí, neměli by neznámé houby sbírat. A když už si je z lesa donesou domů, neměli by je jíst bez předchozí konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem. A když už se vám v lese příliš se sběrem hub nedaří, pozbírejte alespoň nepořádek, na který narazíte. Fajn loveckou sezonu vám přeje z Brna Luděk Savana Urbánek.

0: Přeju vám hezké ráno se Signál Rádiem. Blížíme se k 8 hodině, tak mám pro vás pravidelnou dobrou zprávu, která nás zavede za skutečnou krásou vytvořenou šikovnýma rukama.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Město Turnov ode dneška hostí prestižní šperkařské sympózium. Představí se na něm špičkoví výtvarníci hned z několika zemí světa. Pod jejich rukama se tady budou rodit krásné a originální šperky a bude možné je sledovat přímo při práci. Více poví spoluautorka akce Lenka Laurinová.
2: Pro tu úplně laickou veřejnost tam je samozřejmě v nabídce výstava šperků, které přivezou sympozisté hned na začátku. Tu otevíráme v úterý 6. října. Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli té krátkosti trvání, ale zejména proto, že ti výtvarníci přivezou to nejlepší, co vlastně mají v tom svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle a v takovéhle sestavě si troufnu říct, že už to zase nebude potom nikdy k vidění.
0: Šperkařské sympozium se v Turnově pořádá jednou za 2 roky, takže jestli chcete vidět na vlastní oči, co šikovné ruce dokáží vytvořit, máte možnost zavítat do muzea v Turnově. Šperkaři tady budou vystavovat svoji práci ode dneška následující 2 týdny.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám 3 minuty před 8 hodinou dospívali Weather Girls, se mnou je ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě tady, Luci, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Souhlasíš se mnou, že lidi jsou hodně vynalézaví?
1: A tak souhlasím.
0: No, tak no. Mám tady příběh.
1: Když mám nůž pod krkem, tak souhlasím.
0: Mám tady příběh. Dva Afgánci se rozhodli nelegálně dostat do Evropy, dostali se do řeckých Atén a tam si pořídili falešné chorvatské pasy. No a tady to začíná být velmi zajímavé. Policisty na letišti ve Splitu zaujalo, že oba pánové nevypadají jako úplně běžní Chorvati. Navíc neuměli ani chorvatsky. Ale pozor, nejlepší na tom všem byla jména v těch pasech. Jeden se jmenoval Král Ladislav a druhý kníže Trpimír.
1: To jsou čísla, vy.
0: No, nechtěla bys mít v pase královna Kleopatra?
1: A Klíďo.
0: To by bylo hezký, vy.
1: Já si nechám udělat ofinku zase. No.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Tak začíná mezinárodní strojírenský veletrh, kteří politici na něm vystoupí, prozradíme, vyjmenujeme a v Šumperku od rána hoří ubytovna. Kolik lidí museli hasiči evakuovat, prozradíme a dokonce už se ví, což bývá málo kdy, co je příčinou požáru.
0: Poslouchejte nás dál po zprávách o 85. Madonna, MP Pla nebo Maggie Reilly.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranáři zasahují u nehody na silnici 15 u Ploskovic na Litoměřisku. V místě je silnější provoz. Praha Bubenický tunel, tady ve směru na Troju čekejte zdržení kvůli nehodě 2 osobáků a kvůli údržbě se jezdí zúžením na dálnici D2 mezi 24. a 20. kilometrem ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Vaším společníkem je i dnes v úterý 6. října Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. V Brně začíná 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. S projevem tu vystoupí mimo jiné premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček či předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dodejme, že veletrh potrvá do pátku 9. října. Požár ubytovny likvidují hasiči od časného rána v Šumperku. Evakuovat museli 14 lidí, které následně předali záchranářům k ošetření. Na místě je teď 6 jednotek hasičů. Příčinou požáru byla podle hasičů nedbalost při kouření cigarety. Škoda je předběžně odhadnuta na více než 1 000 000 korun. Do Evropy míří výrazné ochlazení. Studená fronta přejde přes velkou část kontinentu od středy do pátku a teploty mohou klesnout až o 15 stupňů. Do Česka dorazí fronta ve čtvrtek, kdy se může výrazně lišit počasí mezi západem a východem země. Babí léto pak vystřídá chladnější, deštivější a místy větrný podzim. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě a čestným hostem je letos Česko.
0: Co se děje v regionu?
2: Podle hygieniků dosáhla včera epidemie salmonelózy na Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy počtu 475 nemocných. Z nichž u 219 osob byla diagnóza oficiálně potvrzena a 99 lidí bylo hospitalizováno. Pražští hygienici nicméně uklidňují, že vyšší statistická čísla jsou důsledkem zpětného dohledávání případů, nikoliv novým šířením nákazy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ruský tenista Medvěděv byl v semifinále turnaje v Pekingu diskvalifikován poté, co odpáleným míčkem trefil diváka do obličeje. V utkání s Djokovičem přitom prohrával 5-7 a 3-5. Medvěděv se omluvil a označil incident za nešťastnou náhodu. Djokovič řekl, že je v šoku a soupeře litoval, protože sám byl za podobný incident diskvalifikován před 6 lety.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle, především v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu Jirka Svoboda a 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem, už bylo 8 hodin, já vás za chvíli zavedu do Hodonínské zoo, kde se může každý návštěvník zapojit do jedné speciální sbírky a pomoci tak k ochraně zvířat a přírody. A taky samozřejmě budeme soutěžit. Na někoho z vás tady čekají 2 lístky na koncert zpěvačky Maggie Reilly. Hrát o ně budeme před 8:30 na telefonním čísle 910 260 910. Tak dál držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio? Kdybyste chtěli udělat nějaký dobrý skutek, pak se můžete zapojit do programu ochrany zvířat a přírody. Právě na to je totiž možné přispívat v zoologické zahradě Hodonín. Stačí tam zajít a koupit si vstupenku. Víc dodá mluvčí zahrady Ivo Cencinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě a naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě do různých programů zapojuje. Tato sbírka ze vstupného, na které se zaplacením vstupenky podílejí i sami návštěvníci, má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá, adresná a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: Každý návštěvník se bude moci rozhodnout, zda zvolí běžnou vstupenku anebo o pár korun dražší, která právě zahrnuje příspěvek na sbírku. Zoo v Hodoníně předpokládá, že by takto mohla získat kolem 500 000 korun za rok.
2: Signál Rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Užíváme si dny babího léta, které na našem území panovalo i v roce 1942. V tento den totiž v pražském Klementýnu naměřili velmi příjemných 26 stupňů. Naopak v roce 1912 byla pěkná kosa, téměř 1,5 stupně pod nulou. Nás dnes naštěstí čeká příjemný den, jakmile se rozpustí ranní mlhy, budeme mít celý den vymetenou oblohu a užijeme si až 10 hodin slunečního svitu. Paprsky pak vyhřejí vzduch na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Teploty zůstávají tedy nad průměrem pro toto období a krásná bude také zítřejší středa. Tak hezký den se Signál rádiem a tady už jsou Los Lobos.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Před 6:30 nám ještě zaspívá Dalibor Janda nebo Maggie Reilly a právě o vstupenky na její koncert budeme už za malou chvíli soutěžit, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Jako vždy ale ještě pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zavedené vládní stropy na ceny benzínu a nafty pohonné hmoty v Česku skutečně zlevnily. Benzín je oproti minulému týdnu levnější průměrně o 60 haléřů, nafta pak klesla o téměř korunu 50. Maximální prodejní cena benzínu je dnes stanovená na 48 korun a 38 haléřů, což je pokles o 16 haléřů. Benzín zůstane na stejné ceně jako včera. Litr se bude prodávat maximálně za 45 korun a 97 haléřů. Nejbohatším člověkem na planetě je i nadále Elon Musk, který letos zvýšil své jmění o 310 miliard dolarů. Mezi světovými miliardáři kralují hlavně ti, jejichž firmy jsou spojené s umělou inteligencí. Do žebříčku 500 nejbohatších lidí se dostali 4 Češi. Nejlépe si v tomto směru vede Renáta Kellnerová, která v celkovém pořadí obsadila 151. místo. Cesta do slovenských Tater je od včerejška rychlejší. Naši východní sousedi otevřeli nový úsek dálnice D1 u Ružomberku na severu země. Zrychlí se tak hlavně tranzitní doprava a pohodlněji se do hor dostanou i návštěvníci tatranských středisek. A od dnešní rozlučku s argentinskou fotbalovou hvězdou Lionelem Messim byl mimořádný zájem. Kapacita stadionu Monumental v Buenos Aires se vyprodala za necelé 2 hodiny. Stadion přitom pojme 80 tisíc diváků. Vstupenky stály v přepočtu téměř 7 tisíc korun.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na vlny Signál rádia vešel Dalibor Janda a vy byste měli začít vytáčet číslo 910 260 910 do našeho studia. Budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Na státní svátek 28. října vystoupí v pražském Lucerna Music Baru další hudební legenda a zpěvačka Maggie Reilly, tedy hlas hitu Mikea Oldfielda, ale také řady skvělých solových písní. No a já tady mám dva lístky pro někoho, kdo si je vysoutěží. Tady je Jirka, Signál rádio, dobré ráno.
2: Hezký dobrý den, tady Sabina.
0: Sabino, já vás zdravím, položím vám otázku a vy na ní můžete odpovídat pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. Jste na to připravená?
2: Ano.
0: Tak Sabino, já se ptám, byla první záchytná protialkoholní stanice na světě otevřena v Praze? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: A to jste věděla, nebo jste to jenom typla? Je to skutečně pravda. Byla oficiálně otevřena v roce 1951 v nemocnici u Apolináře a je to oficiálně první záchytná protialkoholní stanice na světě. No tak paráda, vy půjdete na Maggie Reilly?
2: Paráda.
0: Tak budete mít před sebou další skvělý hudební zážitek. Jaký byl třeba váš poslední hudební zážitek z nějakého koncertu?
2: Já jsem byla naposledy asi na Krištofech.
0: Na Krištofech, takže chodíte hodně na Českou, tak teď půjdete i na něco legendárního osmdesátkového, co?
2: Super.
0: Super, tak jo, moc gratuluju, užijte si to a ještě nezavěšujte. Naslyšenou.
2: No, naslyšenou.
0: Tak, Sabina vyhrála další lístky, ještě dva tady na koncert Maggie Reilly pro vás mám, budu vám je rozdávat zítra touto dobou, tak si tuhle šanci nenechte ujít, jinak detaily najdete na našem webu signalradio.cz. No a protože jsme hráli o lístky na Maggie Reilly, tak si teď od ní zahrajeme její velký solový hit Every Time You Touch.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Radio.

0: Minutu před půl devátou na Signál Rádiu Maggie Reilly, Every Time We Touch. Za chvíli to budou Roxette, Whitney Houston anebo Jason Donovan.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží v Kladně na silnici 238 Rakovnická. Pražský okruh, tady se bouralo u exitu 60 ve směru k dálnici D1. Kamion tady blokuje jeden pruh a zdrží vás nehoda na dálnici D5 na druhém kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes je možné v Praze zažít noblesu Orient Expressu. Vyhlídková jízda s legendárním jídelním vozem Ringhofer 1906 nabídne výjimečnou atmosféru a k zážitku přispěje také špičková gastronomie. Účastníci této akce se přenesou do časů Rakousko-Uherska a první republiky. Jenom je potřeba si na tento zážitek připravit trochu více peněz. Přeci jenom Orient Express nikdy nebyl pro každého. Ale Signál rádio je tady pro všechny, kdo miluje osmdesátky, a tak vám dál všem přeju hezký poslech.
1: Je tu

0: Whitney Houston v ranním vysílání Signál rádia. Dnes si vezměte na sebe něco, co můžete odpoledne lehce odložit, zatímco teď ráno je totiž chladno, odpoledne bude krásně a čeká nás slunečný den s teplotami 18 až 23 stupňů. Krásná bude také středa, ráno sice bude chladné a mlhavé, odpoledne ale opět slunečno s teplotami jako dnes mezi 18 a 23 stupni. Ve čtvrtek už se počasí zkazí, nejprve bude polojasno, během dne se začne zatahovat a na většině území postupně začne pršet. Teploty ve čtvrtek vystoupí až na 23 stupňů, ale na západě území, kam dorazí studená fronta jako první, bude pouze kolem 16 stupňů Celsia. Chladnější a větrný bude také pátek, kdy naměříme už jenom 11 až 16 stupňů. Před námi jsou tedy poslední dva dny babího léta.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Úterní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Jason Donovan, za chvíli to bude ABBA nebo Paul McCartney, ale teď něco pro milovníky designu a módy. V Praze startuje oblíbený design blog a na jeho další ročník nás pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, největší český festival designu a módy dnes vstupuje do svého 28. ročníku. Hlavní dějiště design bloku se vrací do Veletržního paláce Národní galerie Praha a zároveň také jako první akce po rozsáhlé rekonstrukci do průmyslového paláce na pražském výstavišti. Během 6 festivalových dní představí své novinky více než 250 vybraných autorů, studií a také značek, a to od nezávislých designérů až po etablované výrobce. Festival ale tradičně obsadí i další pražské výjimečné lokace. Instalace a speciální výstavy budou k vidění například v křižíkových pavilonech na výstavišti, v letohrádku Královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu, v Umělecko-průmyslovém muzeu a nebo v galerii Rudolfinum. Multižánrový kulturní prostor Nová spirála se stane dějištěm konference o designu a architektuře, módních přehlídek a také dnešního slavnostního zahájení. Tak se na novinky v módě a v designu určitě vyražte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Milovníci turistiky se mají na co těšit. V Národním parku České Švýcarsko totiž začala stavba nové turistické cesty, která spojí mezní louku s Meznou v části obce Hřensko na Děčínsku. Pro návštěvníky to bude znamenat mnohem bezpečnější cestu, protože se tak vyhnou chůzi po silnici s velkým automobilovým provozem. Více prozradí mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
1: Tělesopé cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
0: Díky nové cestě se návštěvníci Českého Švýcarska snadněji a bezpečněji dostanou například k divoké soutěžce, vyhlídkové plošině Fénix nebo přes mlýnskou cestu k oblíbené Pravčické bráně. Nová stezka má být v provozu od příští turistické sezóny.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Anči Maharta, Joe Cocker, tak to je závěr dnešního úterního rána na Signál Rádio. A teď před 9 hodinou už se mnou ve studiu zase Lucka, vítám tě tady.
1: Není tady Anči, ani Anče, Kubo Hajnej, ale Lucka, hezké dopoledne už za chvilku.
0: Já mám zase jeden takový životní příběh tady. Jedno manželství v Kuvajtu vůbec nezačalo dobře. Nevěsta při odchodu z obřadní síně zakopla.
1: Ano.
0: No a čerstvý manžel místo toho, aby jí pomohl, tak jí přede všemi hosty řekl, že je blbá.
1: No ale.
0: No. Přesně, ale. No takže co nevěsta udělala? Zvedla se z podlahy, otočila se zpátky k oddávajícímu soudci a požádala o rozvod. A ten jí vyhověl. Jejich manželství tak trvalo zhruba 3 minuty. Takže
1: to bylo rychlý.
0: Pánové, buďte k ženám trochu více galantní. Já jsem tady kluci.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano, já jsem čekala, že po něm hodí ten svatební dort a ona to vzala z gruntu.
0: Jo, vzala.
1: Jo, a víš, co jsme ještě chtěli probrat?
0: To nevím.
1: Já to teď trošku natáhnu, ale my jsme se včera bavili o tom, že až 6 z 10 dospělých nevydrží 10 minut ve konverzaci bez toho, aby zalhali.
0: No ale já jsem nelhal teď.
1: Já doufám, že taky nebudu lhát ve zprávách.
0: No to jsme taky zvědaví.
1: No
0: že?
1: Tak doufáme. Falešný bankéř se tam objeví. Ten totiž připravil muže z Olomoucka o téměř 500 000, to je hned. A vidíš, pořád se o tom mluví a pořád se ty lidi jako nechávají takhle obelstít, nachytat a připravit o těžce vydřený peníze. No a Švédská akademie věd dnes oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku.
0: Po zprávách opět 80. Sandra Jazu nebo Michael Jackson.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Provazníková, tady už policie vyšetřuje nehodu 3 osobních aut a pozor, dejte na D7, na 3. kilometru ve směru na Prahu, tady vás drží nehoda dodávky a kamionu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Signál Rádio, zprávy.
8: Pěkné úterní dopoledne v 9 hodin přeje Lucie Sinková. Při práci s dětmi s postižením údajně některým družinářkám v Praze ujížděly nervy. Policie případ prověřovala kvůli podezření na nevhodné zacházení, ale podle ní nebylo zjištěno dost důkazů pro zahájení trestního stíhání. Případem se zabývalo i vedení školy a městská část. Falešný bankéř připravil 38-letého muže z Olomouce o téměř půl milionu korun. Přesvědčil ho, že se někdo pokusil zneužít jeho osobní údaje a peníze jsou v ohrožení. Muž pak ve 4 platbách převedl své úspory na takzvané bezpečné účty, které mu podvodník označil. Za 680 let existence přehrady Husinec u Prachatic místní tak málo vody nepamatují. Řeka Blanice, která nádrž napájí, se změnila v potůček, který lze přejít suchou nohou. Přehrada přitom slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice a okolí. Švédská akademie věd dnes oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Druhým dnem tak pokračuje týden Nobelových cen.
7: Co se děje v regionu?
9: Stavba nové multifunkční budovy gymnázia a ekonomického licea dnes startuje v pražských Vysočanech. Škole se tak po dostavbě podaří rozšířit kapacitu až na 360 studentů. Budova krom učeben nabídne i tělocvičnu, fitness, jídelnu a nebo střešní hřiště. Stavba navazuje na už dokončenou budovu Panevropské univerzity, která tu vznikla na místě někdejšího brownfieldu. Honza Navrátil, Praha.
7: Sport.
8: Osmé kolo hokejové extraligy. České Budějovice Brno 5-1. Motor bodoval i ve čtvrtém domácím zápase a je pátý. Gól a dvě asistence si připsal Lantoši. A Alexandr Ovečkin oznámil, že aktuální sezóna bude v elitní hokejové lize jeho poslední.
7: Signál Rádio, počasí.
8: Bude jasno nebo skoro jasno. Dopoledne se ojediněle, především v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu Jirka Svoboda a 80.
7: Signál Rádio.
10: Vysílání Signál Rádia překročilo 9. hodinu, začíná úterní dopoledne, které si za chvíli zpestříme jednou nahrávkou z našeho magneťáku a dneska si připomeneme hit, kterému ke vzniku pomohla velká náhoda a dost možná, že jste ho kdysi taky měli nahraný na kazetě. Tak zůstaňte s námi, za chvíli se dozvíte víc. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
7: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádu nám zpívali Jazzu a už tady mám nahrávku z magnetofonové pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se přeneseme do doby, kdy zpěvák Limal ještě nebyl tak známý, ale už působil ve skupině Kajagoogoo. Za vznikem jejich hitu Too Shy stála vlastně velká náhoda. Limal se totiž tehdy náhodně potkal v jednom londýnském klubu s Nickem Rhodesem ze skupiny Duran Duran, který si poslechl demo nahrávku a tak se mu líbila, že se rozhodl jí produkovat. No a vyplatilo se. Single Too Shy v roce 1983 vystoupal až na první místo britského žebříčku a velmi dobře zabodoval také v Americe. Tak si pojďme zahrát tuhle klasiku 80. Tady jsou Kajagoogoo a Too Shy.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pás?

0: Máte naladěné Signál Rádio. Zítra ráno budete mít poslední možnost vyhrát na našich vlnách vstupenky na koncert zpěvačky Maggie Reilly, kterou proslavila spolupráce na hitech Mikea Oldfielda i řada jejich solových písní. Už 28. října v pražském Lucerna Music Baru nabídne své největší hity v rámci Every Time We Touch Tour. Zítra ráno ve hře Ano nebo ne rozdám poslední dva lístky, tak si je nenechte ujít. Podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na vlnách Signál rádia to roztáčela Katrina and the Waves, dál už za námi dorazí holky z naší školky anebo Phil Collins, ale nejdříve nás kolega Luboš Dvořák vezme za romantikou říčních přívozů.
1: Symbol převozníka na vodním toku se objevuje už před křesťanské mytologii. Tehdy Cháron převážel pasažery přes řeku zapomnění. Dnes je to za poznáním a zážitkem. Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje stejně jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozů. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice primárně pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Například Vltavu brázdí lodě mezi Máslovicemi a Lipčicemi nad Vltavou, nebo mezi Klecany a Roztoky spojuje i Úholičky s Husincem. A asi ještě dlouho budou, když nejbližší most od Trojského v Praze je až v Kralupech nad Vltavou. Severní okruh někdy v budoucnu překoná řeku mezi Suchdolem a Dolními Chabry, ale mezi tím Vltavou proteče ještě mnoho vody. Na Labi je to ještě rovinatý oseček mezi Poděbrady a Kolínem. Klidnou plavbu a dostatek vody přeje Luboš Dvořák.

0: minut před 10. hodinou na Signál Radio kapela Human League. Za chvíli další čerstvé zprávy a po nich kapela Queen, Kim Wilde nebo Martika. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody dvou osobáků na silnici 114 u Dobříše na Příbramsku. Zdrží vás nehoda na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru z Brna na Ostravu a s nehodou počítejte taky na D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Radia. Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Messaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jak jí toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Jenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Messaut u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio. Zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne, 10 hodin a zprávy pro vás má Lucie Sinková. V letošních komunálních volbách mohou v Česku hlasovat také občané dalších zemí Evropské unie, například Slováci. Musí jim být nejméně 18 let a mít v dané obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt. Zároveň ale musí před volbami požádat o zápis do seznamu voličů. Lidé ze zemí mimo EU volit v komunálních volbách nemohou. Obce by mohly získat pravomoc omezit krátkodobé pronájmy přes Airbnb. Podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj by mohly stanovit například maximální počet dnů v roce nebo počet ubytovaných hostů. Novinkou má být i povinná registrace pronajímatelů. Cílem je chránit dostupnost bydlení a omezit problémy spojené s turistickým ruchem. V Barceloně se konala demonstrace za dostupnější bydlení, které se podle organizátorů zúčastnili desítky tisíc lidí. Po skončení pochodu se část protestujících střetla s policií, zapalovala kontejnery a stavěla barikády. Policie zatkla 13 lidí a zranění utrpělo 30 policistů. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Jedno plavidlo se potopilo, druhé zachvátil požár. Posádku jedné z lodí se podařilo zachránit. Osud druhé je zatím neznámý.
0: Co se děje v regionu?
2: Po rok trvající stavbě bylo v Berouně uvedeno do provozu nové bateriové úložiště. Zařízení, které vzniklo v areálu u skateparku, plně nahrazuje původní kogenerační jednotku a dokáže rychleji reagovat na energetické nároky. Úložiště zajistí vyšší energetickou bezpečnost města a zajistí také větší stabilitu přenosové soustavy. Společnost vlastnící úložiště také předala městu dar ve výši 250 tisíc korun. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Boston v zápase vysílaném na Prima Plus podlehl na domácím ledě Otavě 1-4. O osudu utkání prakticky rozhodla nepovedená přesilovka Bruins v první třetině, během které se hráči Senators dvakrát dostali do přečíslení 2-1 a nemilosrdně trestali. Malátní medvědi inkasovali dvakrát i ve druhém dějství a do konce zápasu dokázali už jen snížit. Připomeňme, že zápasy NHL je možné sledovat na Prima Plus a Prima Sport.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Během dopoledne se rozplynou mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost opět přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezké dopoledne vám všem, kdo máte naladěné Signál Rádio. Už bylo 10 hodin a dnes si v naší společnosti užíváte úterý s datem 6. října. Je tomu přesně 40 let, co skladatel Andrew Lloyd Webber získal platinovou desku za album muzikálu Evita. Za chvíli vám připomeneme i další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít. Jsme vaše Signál Rádio, já jsem Jirka Svoboda a přeju i nadále hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pokračujeme v rytmu hitů, které nás všechny vrací do mládí, ale teď se vrátíme do hudební minulosti. Data 6. října. Některé z událostí nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Dnes začínáme, a to doslova, s Madonou. 6. října 1982 nastartovala svou bohatou kariéru vydáním singlu Everybody. Skladbě se sice vůbec nepovedlo vstoupit do domovské Billboard Hot 100, přesto se objevila v tanečních žebříčcích a pomohla zpěvačce dosáhnout prvního vystoupení pro tamní hudební časopis.

Za další se vracíme zpět jen o 6 roků. Kytarové fanšmekry a rockové fanoušky po celé planetě zarmoutila zpráva o úmrtí jednoho z nejlepších hráčů historie. Eddie Van Halen zemřel v 65 letech po dlouhých bojích s různými onemocněními, včetně rakoviny hrtanu. Obyvatel rock'n'rollové síně slávy založil se svým bratrem Alexem v roce 1972 kapelu Van Halen, v níž kromě kytary obsluhoval i klávesové nástroje a složil většinu materiálu. Některé jeho kytarové riffy vešly do hudebních učebnic.

0: Malou oklikou ještě putujeme do 6. října 2011. V něm zveřejnil uznávaný magazín Rolling Stone výsledky ankety o nejhorší song, který vznikl v naší oblíbené osmičkové dekádě. Nechtěným vítězem se stala tahle pecka od Starship. Souhlasíte nebo ne? Dejte nám klidně vědět, jaká osmdesátková nahrávka je pro vás ta nej. Třeba přes naší mobilní aplikaci. Předem díky, Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Jste se Signál rádiem, kde vám dnes nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. S ním se tentokrát vypravíme do baziliky svatého Jiří, kterou najdeme v areálu Pražského hradu. Tady totiž najdeme schránku s ostatky české světice svaté Ludmily. Byla to naše první svatá, která byla zároveň babičkou svatého Václava. Schránka se vyznačuje výjimečnou výzdobou s ležící sochou v životní velikosti. A připomeneme si, proč se Ludmila stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných dějinách naší země. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se i zajímavost o tom, co se stane s květinami položenými na tuto pohřební schránku. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál rádiu. Dnes krátce popolední.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: 10 hodin 41 minut na Signál rádiu kapela Bee Gees, Paying the Price of Love. Se mnou už je ve studiu Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Tak ještě než mě vystřídáš tady za mikrofonem, pojďme si říci, že my muži máme neblahý vliv na život žen. Hned to vysvětlím. Výzkumy ukázaly, že řada žen trpí nedostatkem spánku nebo velmi špatným spánkem kvůli svému partnerovi. A může za to co?
1: Chrápání,
0: ano. Ženský mozek si tak nikdy nemůže naplno odpočinout a ty noci se postupně sčítají a zjistilo se, že ženám kvůli chrápajícím mužům chybí až 4 roky spánku. Představ si to.
1: Takhle, řekněme si upřímně, chrápání skutečně může být velký problém. Znám spoustu párů, kteří třeba v případě chrápání nocují i odděleně.
0: Jo, a já si myslím, že to je velice rozumné řešení. Takže, milé dámy, vždycky, když nebudete moci spát, můžete si zapnout prostě naše vysílání. To vám sice spánek nezaručí, ale zase bude se vám to poslouchat určitě lépe než chrápání vašeho partnera. Zůstaňte s Lukášem, Jirka se loučí zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Za 2 minuty udeří 11. hodina, hezké úterní dopoledne přes Signál Radio a za moment taky ty Natárno, Baby Bird nebo třeba Spania. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Prahy po dálnici D8, 20. kilometr ve směru na Prahu. Tady je dopravní nehoda, která vás zpomalí, ale místo zůstává průjezdné. Další komplikaci čekejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 195. kilometr. Tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh, v něm nehoda 2 osobních vozidel. Nárazově se tady vytváří krátká kolona.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další dnešní zprávy. Vláda včera schválila jmenování 5 členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Informuje o tom na webu Úřad vlády. Důvodem nového složení rady byl konec prvního funkčního období 5 z nich ke 13. září. V Sežské přehradě na Chrudimsku našli v pátek tělo neznámého muže. Bylo ve značném stádiu rozkladu. Policie proto zatím nemohla potvrdit jeho totožnost ani okolnosti úmrtí. Nařídila tedy soudní pitvu a čeká na výsledky. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky. Bude tu Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko a summitu se zúčastní i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve Francii začal další den blokád škol a také demonstrací, do nichž se v mnoha městech zapojí i odbory. V Paříži se tedy očekává až 40 tisíc protestujících.
0: Co se děje v regionu?
2: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Viktorka Plzeň spustila novou aplikaci pro své fanoušky. Nabízí exkluzivní obsah ze zákulisí klubu, novinky, soutěže a kvízy o ceny. Fanoušci v ní najdou také informace o zápasech, vstupenkách nebo permanentkách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Během dopoledne se rozplynou mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost opět přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80. Tak příjemný poslech a hezký den.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne přes Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Prahy, kde odstartuje festival designu a teď se o začátek první společné hodiny postarají. Aha, hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Baby Bird teď zpříjemnili dopoledne. Ve středu 7. října začne v Praze další ročník festivalu designu a módy Design Block 2026. Letos se na něm představí 368 vystavujících z 24 zemí světa. Hlavním motivem letošní přehlídky je světlo v mnoha podobách. Na jednu z instalací inspirovanou kancelářským sklářským designem 90. let upozorňuje scénograf Marek Cpin.
1: Tak to je kolekce svítidel různých orientací, horizontálně, vertikálně, různé délky, jsou inspirované krystaly, růstem krystalů v podzemí. Přijďte se podívat do kanceláře Dechem, do jízdárny Pražského hradu.
0: Letošní design blok se představí veřejnosti například na Pražském hradě, ve Veletržním paláci, ale také v desítkách showroomů nebo několika galeriích po celé metropoli. Akce potrvá do 11. října. Více o programu a vstupenkách na webu designblok.cz.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky vám dáme něco, na co je se těšit třeba zítřejší ráno. Protože někdo z vás naposledy dostane šanci vyhrát vstupenky na koncert McRaily, která už 28. října vystoupí v pražském Lucerna Music Baru. Taková je cena za vítězství v naší kvízové hře Ano nebo ne. Také nezapomeňte zítra ráno zkusit štěstí. Další podrobnosti jsou i na našem webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Michal David za chvilku zahraje třeba Taylor Jane, Umberto Tozzi nebo Bon Jovi. Prostě ty nejlepší osmdesátky. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Bon Jovi, chviličku před polednem, je s vámi Signál Radio a za moment třeba Paula Abdul, Blondie nebo Stevie B. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, 17. kilometr. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm dopravní nehoda. Projíždí se ve snížené rychlosti, nárazově se tady vytváří krátká kolona. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Signál Rádio, zprávy.
8: V úterý 6. října pro vás zprávy přesně v poledne má Signál Rádio a Lucie Sinková. Pražští kriminalisté hledají svědky konfliktu mezi téměř 67-letým řidičem a 17-letým mladíkem na koloběžce, který vezl 14-letou dívku. Incident se stal minulý čtvrtek v Běchovicích a jeden z účastníků se zranil. Případem se zabývají kriminalisté z oddělení vražd kvůli podezření na pokus o těžké ublížení na zdraví. Policie hledá hlavně řidiče, který u konfliktu krátce zastavil. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Téměř 80% Čechů se v uplynulém roce potýkalo s psychickými problémy, které ovlivňovaly jejich každodenní život. Nejčastěji šlo o stres, finanční starosti a problémy ve vztazích. Najít vhodného terapeuta je ale podle průzkumu obtížné pro 64% lidí. Buď jim brání vysoká cena nebo dlouhé čekací lhůty. V Německu policie zatkla bývalého šéfa rozvědky Augusta Henninga kvůli podezření ze špionáže. Zadržen byl také jeho někdejší spolupracovník. Ten měl Henningovi až do roku 2022 za peníze poskytovat přísně tajné informace. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda je Henning využil při práci pro zahraniční zpravodajskou službu.
7: Co se děje v regionu?
9: Podle hygieniků dosáhla včera epidemie salmonelózy na Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy počtu 475 nemocných, z nichž u 219 osob byla diagnóza oficiálně potvrzena a 99 lidí bylo hospitalizováno. Pražští hygienici nicméně uklidňují, že vyšší statistická čísla jsou důsledkem zpětného dohledávání případů, nikoliv novým šířením nákazy. Honza Navrátil, Praha.
7: Sport.
8: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem, kvůli nímž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner v prohlášení na Instagramu oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu.
7: Signál Rádio, počasí.
8: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, jenom k večeru na jihu a jihozápadě Čech začne přibývat oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu opět v rytmu osmdesátek.
7: Signál Rádio.
10: 12 hodin, 2 minuty, schránka pro ostatky české světice. To se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát připravené kapela YouTube na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
7: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela Blondie, takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o jednom z nejdůležitějších míst nejstarších českých dějin. Bazilice svatého Jiří na Pražském hradě je nádherný gotický náhrobek z Palérovské huti. Místo posledního spočinutí první známé ženy českých dějin, babičky svatého Václava a manželky prvního historického českého knížete Bořivoje, svaté Ludmily. Její ostatky jsou uchovány v nádherné gotické opukové tumbě, chcete-li kamenné truhle se skloněnou krycí deskou. Na náhrobku leží socha svaté Ludmily v životní velikosti. Celá tumba je z jemnozrného křídového pískovce, který Parlérově dílně umožnil zachytit i ty nejjemnější detaily tváře a drapérie světice. Svatá Ludmila je oblečená v dlouhém splývavém šatu, na hlavě má knížecí korunu, která připomíná její panovnický původ a že je zakladatelkou Přemyslovské dynastie. Kolem krku a brady má ovinutý závoj, kterým byla na tetině zaškrcena, je to symbol jejího mučednictví. Svatá Ludmila, první česká světice a babička svatého Václava, se stala obětí jednoho z nejznámějších mocenských konfliktů v raných českých dějinách. Po smrti svého syna Vratislava I. se dostala do sporu se svou snachou Drahomírou o vliv na výchovu mladého Václava a vládu v knížectví. Ludmila se v zájmu klidu stáhla na své hradiště Tetín. Drahomíra však za ní poslala své věrné družiníky, vrahové Tuna a Gomon, v noci na 15. září 921 do hradiště pronikly. Protože byla Ludmila křesťanka, odmítli ji zabít mečem, aby nebyla prolita krev, což bylo považováno za projev mučednictví. Zaškrtili ji tedy jejím vlastním závojem. Ludmila byla nejprve pohřbena přímo na Tetíně. O 4 roky později, v roce 925, nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky do Prahy, do baziliky svatého Jiří. Podle legend bylo tělo po vykopání zcela nedotčené rozkladem a vydávalo libou vůni, což bylo považováno za jasný důkaz její svatosti. Původně ostatky ležely v jednodušším kamenném hrobě či oltáři. Teprve za vrcholné vlády Lucemburků ve 14. století získal hrob svou dnešní reprezentativní sochařskou podobu opukové tumby. Samotné ostatky kněžny neleží přímo uvnitř vytesané kamenné truhly, ale jsou uloženy v zapečetěných olověných schránkách v hrobové komoře pod podlahou. V roce 1981 profesor Emanuel Vlček v novodobém průzkumu podrobil Ludmiliny kosti podrobnému lékařsko-antropologickému rozboru. Na jeho základě určil věk, kterého se kněžna dožila. V době smrti bylo více než 60 let. Emanuel Vlček současně potvrdil, že charakter nálezu i kostry odpovídá historickým zprávám o jejím skonu, tedy že byla uškrcena. Když jsem u hrobu svaté Ludmily stál, cítil jsem, že to místo má v skutku svou sílu. Dotýkáte se samých počátků českých dějin a víry. Ostatně kustos bazilice svatého Jiří Zdeněk Kučera mi řekl, že když položí květiny k hrobce naší svaté Ludmily, vydrží opravdu nezvykle dlouho. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup? Dveře se zavírají.

0: Katie Dennis, tady je Signál Rádio. Houbařská sezóna je v plném proudu a do lesa vyrazil i náš moravský kolega. Co našel, prozradím za chvíli, do té doby hrajeme George Michael, Natalie Imbruglia nebo třeba Madonna. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Do lesa na houby s kolegou Savanou? Proč ne? Ale asi vás nepustí ke slovu a taky zřejmě nic moc nenajdete.
1: Hezký dobrý den, můj dnešní příspěvek bude tak trošku na houby. Osvědčeným tématem dnešních dnů jsou samozřejmě nadcházející volby, ale také houby. Po houbařsky skromném září se přece jen sezona poněkud rozběhla. Kdo v těchto dnech vyrazí do lesa, nevrací se většinou s prázdnou. Houby rostou a zkušenější houbaři si z lesů odnášejí plné koše. Mají často svá osvědčená místa, která jen neradi prozrazují. Já asi nejsem zkušený houbař a toho času také moc nemám, ale při mojí nedávné výpravě do lesa jsem pár bedlí a babek našel. A tohle potvrzují i mykologové. V košících houbařů se ale objevují i muchomůrky růžovky a hřiby dubové. Lidé nacházejí i klousky obecné, pokud si ale nejsou jistí, neměli by neznámé houby sbírat. A když už si je z lesa donesou domů, neměli by je jíst bez předchozí konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem. A když už se vám v lese příliš se sběrem hub nedaří, pozbírejte alespoň nepořádek, na který narazíte. Fajn loveckou sezonu vám přeje z Brna Luděk Savana Urbánek.

0: Přiblížila se 13. hodina, společnost vám dělá signál rádio. Za moment Abba, Queeni nebo třeba Sandra. Teď už nesmí chybět Lucie Sinková se zprávami a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Holešovicích, Praha 7, Ortenovo náměstí, hlásí nehodu dvou osobních vozidel, na místě je policie, nárazově se zdržíte. Další komplikaci čekejte v centru Prahy a v ulici ke Karlovu, tady je nehoda sanitky a osobního vozidla. Místo je téměř neprůjezdné, ideálně pokud můžete, jeďte tedy jinudy a hlavně opatrně.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne, krásně prosluněné, přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví pracuje na skupinové definici syntetických kanabinoidů tak, aby nemusely být na seznam návykových látek zapisované jednotlivé chemické sloučeniny, uvedl to dnes policejní prezident. České dráhy zrušily soutěž na modernizaci až 30 lokomotiv řady 754, známých jako Brejlovci. Jediný uchazeč, společnost CZ Loko, totiž nabídl cenu, která přesáhla finanční možnosti dopravce. Zakázka měla podle odhadů vyjít na více než 3 miliardy korun. Nobelova cena za fyziku se dnes vyhlašuje ve Stockholmu. Dodejme, že cena je spojena s medailí, diplomem a finanční odměnou 12 milionů švédských korun, tedy zhruba 26 milionů českých korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Neobvyklou krádež řeší městská část Praha 18. Na svém facebookovém profilu vyzvala veřejnost k pomoci při objasnění krádeže bronzového pomníku věnovaného zaměstnancům továrny Avia, kteří padli během druhé světové války. Případ, který je v šetření policie, se udál v noci ze 24. na 25. srpna. Lidé se s jakýmikoliv informacemi mají obracet přímo na policii. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V noci na zítřek jsou na Prima Plus v programu 3 zápasy NHL. Montreal Canadiens nastoupí proti Caroline Hurricanes od 1 ráno. O 1:30 se střetnou New York Rangers s New York Islanders a v 4:30 ráno Los Angeles Kings přivítají Floridu Panthers. Zápasy NHL můžete sledovat na Prima Plus a Prima Sport.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, jenom k večeru na jihu a jihozápadě Čech začne přibývat oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, kde můžete spatřit spoustu nádherných šperků. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Genesis. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: K víni na Signál rádiu. Do programu našeho ranního vysílání patří i pravidelná dobrá zpráva. Ta dnešní nás zavedla za skutečnou krásou vytvořenou šikovnýma rukama.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
3: Město Turnov ode dneška hostí prestižní šperkařské sympózium. Představí se na něm špičkoví výtvarníci hned z několika zemí světa. Pod jejich rukama se tady budou rodit krásné a originální šperky a bude možné je sledovat přímo při práci. Více poví spoluautorka akce Lenka Laurinová.
4: Pro tu úplně laickou veřejnost tam je samozřejmě nabídce výstava šperků, které přivezou sympozisté hned na začátku. Tu otevíráme v úterý 6. října. Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli té krátkosti trvání, ale zejména proto, že ti výtvarníci přivezou to nejlepší, co vlastně mají v tom svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle. A v takovéhle sestavě si troufnu říct, že už to zase nebude potom nikdy k vidění.
3: Šperkařské sympozium se v Turnově pořádá jednou za 2 roky, takže jestli chcete vidět na vlastní oči, co šikovné ruce dokáží vytvořit, máte možnost zavítat do muzea v Turnově. Šperkaři tady budou vystavovat svoji práci ode dneška následující 2 týdny.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Rádio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1988 a hitovka, kterou určitě znáte. Za moment Alanah Miles Undercover a nebo třeba Eruption vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu je velmi zajímavá. Jedná se totiž o první skladbu, kterou interpret, co bude za moment hrát, sám složil. To vše trochu natruc producentům, aby malinko poukázal na to, že chce tvořit trošku v jiném stylu, než se ho všichni kolem snaží směřovat. A vyplatilo se. Hitovka atakovala přední příčky hitparád jak v Kanadě, tak v Americe a u nás se tenkrát v roce 88 taky hodně líbila. Eric Astley, She Wants to Dance With Me.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Matt Bianco, chviličku před 14. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment George Harrison, Bonnie M nebo Bryan Adams, prostě to nejlepší z osmdesátek. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v centru Prahy, v ulici Na Poříčí, tady autobus srazil chodkyni, je to nehoda se zraněním, na místě jsou záchranné složky a taky policie, komunikace je zcela neprůjezdná, takže jeďte jinudy a hlavně opatrně, šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Messaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jak jí toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Messaut u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký říjnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. V letošních komunálních volbách mohou v Česku hlasovat také občané dalších zemí Evropské unie, například Slováci. Musí jim být nejméně 18 let a mít v dané obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt. Zároveň ale musí před volbami požádat o zápis do seznamu voličů. Lidé ze zemí mimo EU volit v komunálních volbách nemohou. Premiér Andrej Babiš dnes zahájil mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a emisní povolenky. Řekl také, že Česko nebo Evropa by měly být soběstačné v těžbě ropy a zemního plynu. Dodejme, že veletrh letos představuje 1379 vystavovatelů z 39 zemí a potrvá do pátku. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. Oznámila to Královská švédská akademie věd. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř v Antarktidě. Díky níž jsou jejich interakce pozorovatelné.
0: Co se děje v regionu?
2: Cestující na Smíchově musí od včerejšího dne počítat s další tramvajovou výlukou. Rekonstrukce železničního mostu tu provoz zastavila v úseku mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Změny se týkají linek 5, 12, 15, 20, 21 a noční 94. Některé jedou odklonem, v případě dalších je zavedena náhradní autobusová doprava. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká večer další zápas v Lize národů. Sledovat ho bude i náš sporták Petr Plintovič.
3: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, jenom k večeru na jihu a jihozápadě Čech začne přibývat oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli zavzpomínáme na start kariéry královny popu a nabídnu i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Cyndi Lauper. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: George Harrison teď s námi na Signál rádiu. Asi vás to překvapí, ale začátky královny popu nebyly úplně jednoduché. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Dnes začínáme, a to doslova, s Madonou. 6. října 1982 nastartovala svou bohatou kariéru vydáním singlu Everybody. Skladbě se sice vůbec nepovedlo vstoupit do domovské Billboard Hot 100, přesto se objevila v tanečních žebříčcích a pomohla zpěvačce dosáhnout prvního vystoupení pro tamní hudební časopis.

Za další se vracíme zpět jen o 6 roků. Kytarové fančmekry a rockové fanoušky po celé planetě zarmoutila zpráva o úmrtí jednoho z nejlepších hráčů historie. Eddie Van Halen zemřel v 65 letech po dlouhých bojích s různými onemocněními, včetně rakoviny hrtanu. Obyvatel rock'n'rollové síně slávy založil se svým bratrem Alexem v roce 1972 kapelu Van Halen, v níž kromě kytary obsluhoval i klávesové nástroje a složil většinu materiálu. Některé jeho kytarové riffy vešly do hudebních učebnic.

0: Malou oklikou ještě putujeme do 6. října 2011. V něm zveřejnil uznávaný magazín Rolling Stone výsledky ankety o nejhorší song, který vznikl v naší oblíbené osmičkové dekádě. Nechtěným vítězem se stala tahle pecka od Starship. Souhlasíte nebo ne? Dejte nám klidně vědět, jaká osmdesátková nahrávka je pro vás ta nej. Třeba přes naší mobilní aplikaci. Předem díky, Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Alphaville a Signál Radio. Veletržní palác nebo Národní galerie v Praze budou hostit festival. Pozvánku přidám za chvíli, do té doby pošlu další osmdesátky. Třeba Pet Shop Boys, Roxette nebo Roy Orbison. Užívejte odpoledne.
1: Posloucháte Signál Radio.

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. V Praze dnes startuje další design blok. Na festival designu a módy nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, největší český festival designu a módy dnes vstupuje do svého 28. ročníku. Hlavní dějiště design bloku se vrací do Veletržního paláce Národní galerie Praha a zároveň také jako první akce po rozsáhlé rekonstrukci do Průmyslového paláce na Pražském výstavišti. Během 6 festivalových dní představí své novinky více než 250 vybraných autorů, studií a také značek, a to od nezávislých designérů až po etablované výrobce. Festival ale tradičně obsadí i další pražské výjimečné lokace. Instalace a speciální výstavy budou k vidění například v křížíkových pavilonech na výstavišti, v letohrádku Královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu, v Umělecko-průmyslovém muzeu a nebo v galerii Rudolfinum. Multižánrový kulturní prostor Nová spirála se stane dějištěm konference o designu a architektuře, módních přehlídek a také dnešního slavnostního zahájení. Tak se na novinky v módě a v designu určitě vyražte podívat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Takhle zní to nejlepší z 80. let a hned po celé jsou připraveny velké hvězdy John Travolta, Tina Turner nebo Michael Jackson. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na Praze 5, Dobřížská ulice hlásí nehodu náklaďáku s osobákem, nárazově se vytváří kolona asi na 10 minut. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy a začínáme je cenami paliv. Maximální cena nafty zítra klesne o 1,40 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se zvýší o 10 haléřů na maximálních 46 korun a 7 haléřů za litr. Někdejší prezident Miloš Zeman zkritizoval současnou hlavu státu Petra Pavla za záštitu, kterou udělil festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do Brna v květnu sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zeman kritiku vznesl v poslanecké sněmovně, kde byl jedním z řečníků na semináři o hrdinství a vlastenství, který se konal pod záštitou poslance SPD Tomáše Doležala. Oblast Alp se připravuje na první letošní silnější sněžení. Po teplých dnech čeká Evropu ve čtvrtek ochlazení a také srážky, které budou v Alpách sněhové. V některých oblastech může za pár dní napadnout i přes půl metru nového sněhu. Během čtvrtka by hranice sněžení měla klesnout k 1500 metrům.
0: Co se děje v regionu?
1: Podle hygieniků dosáhla včera epidemie salmonelózy na Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy počtu 475 nemocných, z nichž u 219 osob byla diagnóza oficiálně potvrzena a 99 lidí bylo hospitalizováno. Pražští hygienici nicméně uklidňují, že vyšší statistická čísla jsou důsledkem zpětného dohledávání případů, nikoliv novým šířením nákazy.
0: Sport.
1: České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Organizátoři akce na dnešní tiskové konferenci uvedli, že vedle toho chtějí zopakovat úspěch seniorského šampionátu, který se v roce 2025 uskutečnil v Českých Budějovicích. Turnaj se v porubské Torex aréně uskuteční od 8. do 16. ledna. Pokračuje trenér Dušan Andrašovský.
2: 4. a 5. rok, máme ty nejvyšší ambice. Samozřejmě bychom chtěli jít dál než na bronzovou medaili, ale musíme být realisti, protože Kanada a Amerika zatím jsou trošku jinde a pro nás je cíl být nejlepší, minimálně nejlepší v Evropě a tak, jak se nám to povedlo už jednou, že jsme porazili Kanadu, tak budeme na to chtít navázat i v tomhle mistrovství světa. Věřím, že můžeme překvapit, i když budeme mít velmi mladý tým a nebude to úplně jednoduchý, ale věřím, že dostaneme dost času na to, aby jsme se s holkama připravili a udělali nejlepší výsledek, jaký můžeme.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme mezi 18 a 23 stupni. V noci na zítřek bude obloha jasná, od západu se bude zatahovat a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Zítřejší den bude polojasný, po ránu se budou místy vyskytovat mlhy, vítr ve středu zafouká proměnlivý do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16. Tolik odpolední zprávy. Pokračujeme na Signálu 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Start školního roku byl letos náročnější než v předchozích letech. Víc odhalím už za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a hraje Samantha Fox.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Trocha pomády a John Travolta teď s námi na Signál Rádiu. Situaci, kdy dětem začne škola, najednou se dostaví viróza, kašel nebo silná únava, určitě znáte. Podle průzkumu letos tohoto na svých dětech pozorujeme víc než třeba před lety a nevědomky tomu trochu přispíváme. Jako rodiče máme tendenci dávat dětem vitamíny a doplňky stravy, což sice udržuje imunitu, ale neposiluje ji. Podle odborníků je dále efektivnější vyvážená strava, taky pitný režim a nepřehlcovat děti sporty nebo kroužky. Myslet i na jejich odpočinek. Prý pokaždé, když tělo překoná nějakou tu mírnou virózu, stane se imunitní systém o trošku silnější. Jak říkají odborníci na výživu, zelenina a dobrá polévka je daleko lepší než tablety.

0: velká klasika v podání Michaela Jacksona, to je Signál Rádio. Je sice teprve úterý, ale mít přehled o tom, co se bude dít o víkendu, aby byl čas vybrat si ty nejlepší akce, se hodí už teď. Tento víkend bude třeba potřeba zavřít cyklistickou sezónu. Vyrazit můžete na postřižinský cyklozavírák nebo si dopřát něco dobrého na břevnovském posvícení. No a taky můžete vyrazit na burčákový pochod. Například. Je to jen zlomek toho, co jsme pro vás vybrali a dali na náš web. Tak se mrkněte, je tam spousta akcí, spousta informací, ať si všechno naplánujete dostatečně dopředu. signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Soul Sister, chvilku před 3:15, se mnou už ve studiu i nachystaná Terka Veselá, hezké odpoledne.
1: I tobě ahoj.
0: Dopřáváš si nějakou vitaminovou kůru v těchto dnech, myslím jako nějaké tabletky a tak dál?
1: Hele, tabletky popravdě ne, dneska jsem si dala jabko a blumu, aby se neřeklo.
0: Dobře děláš, protože podle odborníků daleko účinnější právě je vyvážená pestrá strava, pitný režim, dopřát si odpočinek, než třeba dopovat se nějakými umělými vitamíny. Protože imunitní systém těmi vitamíny jako umělými se pouze udržuje, ale neposiluje. To je
1: dobře.
0: Co?
1: No tak jako ono to na jednu stranu asi dává smysl, ale zase si myslím, že lepší než nic.
0: Jo, takhle.
1: Že jakože když nikdo třeba nejí vůbec zeleninu nebo ovoce, tak aspoň ty tabletky, ne?
0: No a nebo možná o to víc si dopřát toho odpočinku a
1: nebo,
0: spánku.
1: To jako 100%.
0: Léčebná
1: aspoň
0: kůra,
1: 7 hodin.
0: Nerušit, spím.
1: Ano.
0: Každopádně na Signál rádiu nikdo spát nebude. Terka Veselá s vámi bude dál po 16. hodině, nabídne další 80 a spoustu zajímavostí. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se těším. Zase tady, ahoj.

0: Odpoledne trávíte se Signál Rádiem, kde jsme se přesunuli ke čtvrté hodině. V té na vás už se svými osmdesátkami čekají Bee Gees, Eurythmics nebo Ricky Epovery. Ale nejprve se podíváme na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme na Pražský okruh ve směru na D1. Na něm se srazilo nákladní vozidlo s osobním na 9. kilometru, tak tady pravděpodobně očekávejte zdržení. Jako další je hlášená nehoda dvou osobáků v ulici Sokolská na Praze 2 a potom taky na Praze 6 v ulici Kladenská. Na všech místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte šťastné cesty.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Hrady, zámky, kláštery a další památky, které spravuje Národní památkový ústav, letos za první tři čtvrtletí navštívilo stejně jako loni kolem 3,8 milionů návštěvníků. Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
2: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
1: Babí léto pomalu končí, ještě zítřek bude slunečný s teplotami dosahujícími 23 stupňů Celsia. Zlom ale přijde ve čtvrtek, kdy do Česka dorazí zvýšená oblačnost a vyskytnout se mohou i srážky. V pátek pak prudce klesnou teploty a na vrcholcích hor bude i sněžit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zemský sněm v Německu poprvé povede politik z AfD. Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku dnes totiž do předsednické funkce zvolili zástupce Alternativy pro Německo Tobiase Rauše. Zopakujme, že právě AfD před měsícem s jasnou převahou vyhrála volby v této spolkové zemi.
0: Co se děje v regionu?
3: Stavba nové multifunkční budovy gymnázia a ekonomického lycea dnes startuje v pražských Vysočanech. Škole se tak po dostavbě podaří rozšířit kapacitu až na 360 studentů. Budova krom učeben nabídne i tělocvičnu, fitness, jídelnu a nebo střešní hřiště. Stavba navazuje na už dokončenou budovu Panevropské univerzity, která tu vznikla na místě někdejšího brownfieldu.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková zdolala v osmifinále tenisového turnaje v Pekingu Rakušanku Sinju Krauzovou 6-0, 4-6 a 6-3. Ve čtvrtfinále tak narazí na Karolínu Muchovou. A Novak Djokovic vyhrál po sedmé v kariéře tenisový turnaj v Pekingu.
0: Signál Rádio počasí.
1: I zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme kolem 23 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také jasno, od západu se bude zatahovat a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Zítřejší den bude polojasný, po ránu se budou místy vyskytovat mlhy a vítr zítra zafouká proměnlivý rychlostí do 7 metrů za sekundu. Denní teploty během středy vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
4: Pěkné úterní odpoledne ze Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. My před sebou máme další krásnou hodinu, kterou nám vyplní poslech toho nejlepšího z 80. let, ale taky budeme mít možnost společně udělat dobrý skutek. Určitě tedy nikam neodcházejte a prozatím mějte pohodový poslech hitu Secret Love.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Lighthouse Family a Hit High, to vám hrálo Signal Radio. Kdybyste chtěli udělat nějaký dobrý skutek, pak se můžete zapojit do programu ochrany zvířat a přírody. Právě na to je totiž možné přispívat v zoologické zahradě Hodonín. Stačí tam zajít a koupit si vstupenku. Více dodá mluvčí zahrady Ivo Sansinger.
1: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě, a naše zoo se i jako člen Evropské asociace dlouhodobě do různých programů zapojuje. Tato sbírka ze vstupného, na které se zaplacením vstupenky podílejí i sami návštěvníci, má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá, adresná a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
0: Každý návštěvník se bude moci rozhodnout, zdali zvolí běžnou vstupenku nebo o pár korun dražší, která právě zahrnuje příspěvek na sbírku. Zoo v Hodoníně předpokládá, že by takto mohla získat kolem 500 000 korun za rok.

0: Za 5:30 se vezete na vlnách Signál Rádia, které nás teď přenesou do Botanické zahrady v Praze. Pokud si tohle roční období užíváte, k tomu máte rádi i trochu té tajemné a strašidelné atmosféry a doma vám nesmí zaručeně chybět dýně, pak si nenechte ujít výstavu dýní v Troji. Od 9. října do 1. listopadu se Botanická zahrada promění v pradávný svět plný dinosaurů, obřího pravěkého hmyzu, rostlin a prvních lidí. Těšit se můžete na stovky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, ale také na tvořivé dílny, dlabání dýní, Halloween nebo večerní osvětlené dýňové instalace. Určitě to bude skvělý zážitek, tak si to nenechte ujít. A pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás ne...

Ladíte Signál Rádio, kde si už v celou, kromě hudby, přijďte opět po hodině poslechnout i čerstvé aktuality kolegy Honzy Navrátila, ale do té doby si ještě užijte osmdesátky v podání Baltimory, aby nebo vem.

0: Hodinkové ručičky ukazují za 4 minuty 5. Na Signál Rádio to znamená pohled na silnice a poslech zpravodajských aktualit a po nich zase novou hodinu 80. Tentokrát nabídnu Tears for Fears, Aniku nebo House Martins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zaměříme do ulice Kukulova na Praze 6, kde počítejte s částečně blokovanou komunikací kvůli nehodě dvou osobních aut. A to potom i na D3 ve směru na Prahu, kde se dva osobáky srazily na 62. kilometru. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben-Messaoud a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jaký toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben-Messaoud u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 17. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Stav sucha vyhlásil Jihočeský kraj. Vyhlášení umožní snazší manipulaci s odtoky z nádrží. Kraj žádá občany, aby s vodou neplýtvali a připomíná, že zásoby nejsou nekonečné. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Připomeňme, že právě Římov zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje. Prodej nových osobních automobilů v Česku za 3/4 meziročně vzrostl o 2,4% na 186 770 vozů. V září bylo registrováno 19 095 vozidel, což je pokles o 10,6% proti loňskému září, které bylo ve srovnání s těmi předchozími rekordní. Pokračuje tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
2: Když vezmeme kvartál třetí, tak je tam už drobné zastavení růstu a v září i pokles, takže ty první dva kvartály tomu velice pomohly a nyní závisí, jak prodeje se budou vyvíjet do konce roku, protože původně bychom měli opět rekordní číslo v porovnání s loňským rokem. To se tady prodalo 248 tisíc osobních automobilů nových.
1: Doplňme, že zhruba 75% osobních vozů nakoupily firmy, zbytek pak soukromí zákazníci. Protesty studentů ve Francii pokračují. Při pouličním násilí, rabování a střetech s policií byly zraněny stovky lidí. 15-letý chlapec přišel o ruku, když zvedl ze země granát. Během víkendu policie zadržela 5 000 lidí, většinou mladistvých. Podle posledních zpráv se už nepokoje přelévají také přes hranice země. Zasáhly také například některá belgická města.
0: Co se děje v regionu?
1: Po rok trvající stavbě bylo v Berouně uvedeno do provozu nové bateriové úložiště. Zařízení, které vzniklo v areálu u skateparku, plně nahrazuje původní kogenerační jednotku a dokáže rychleji reagovat na energetické nároky. Úložiště zajistí vyšší energetickou bezpečnost města a zajistí také větší stabilitu přenosové soustavy. Společnost vlastnící úložiště také předala městu dar ve výši 250 tisíc korun.
0: Sport.
1: Dnes pokračuje hokejová Liga mistrů. Utkání českých týmů bude sledovat sporták Petr Plintovič.
3: V akci dnes budou dva české týmy, Plzeň a Liberec. Indiáni doma od 17.30 přivítají švédskou Skellefteå a švédského soupeře má i Liberec. Bílí tygři hrají od 18 hodin doma s Frölundou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je stále polojasno, teploty měříme vysoko kolem 22 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná, od západu se ale bude zatahovat a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Zítřejší den bude polojasný, po ránu se budou místy vyskytovat mlhy. Vítr ve středu zafouká proměnlivý do 7 metrů za sekundu a denní teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí. Vracíme se opět k osmdesátkám.
0: Signál Rádio.
4: 80ky už jsou tu, zaspívají vám je Tears for Fears, Aneka nebo House Martins. A potom u hudby zůstaneme a prozradíme si, z jakého životního období si právě muziku pamatujeme nejlépe. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju krásné odpoledne se 17. hodinou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Karavan lásky na Signál rádiu. A mě by zajímalo, jestli se vám někdy stane, že posloucháte písničku a ta vás během vteřiny vrátí do období dospívání spíš než do jakéhokoliv jiného životního období. Pokud ano, tak je to prý z toho důvodu, že hudba, kterou posloucháme mezi 13. a 17. rokem, má největší emoční dopad na náš mozek. Písničky z tohohle období se nám zapíšou hluboko, protože jsou spojené s prvními kamarádami, láskami, mejdany, nočními cestami domů, prostě se vším tím hledáním sebe sama. Já věřím, že zrovna hudba Signál rádia může pro spoustu tohle vyvolat, tak schválně, co udělá takovej Elton John a hit Made in England. Tak pěkné navracení se do minulosti.

0: Úterním odpolednem vás provází hudba Signál Rádia a nic se nezmění ani za chvilku z hity od Madony, Scorpionu nebo Modern Talking. Tak se na ně počkejte.
1: Posloucháte Signál Rádio.

0: Zoe vám hrál z Ether Signal Rádia. A teď už je zase na čase vytáhnout náš magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska ho přetočíme do roku 1986 a připomeneme si britského zpěváka Stevea Winwooda. Ten má za sebou hity jak solové, tak třeba i z dob kapely The Spencer Davis Group, ale taky spoustu zkušeností ze spolupráce s řadou jiných hudebníků, včetně Davida Gilmoura, Erika Claptona, Jimiho Hendrixe nebo Joe Cockera. Nás dneska bude ale zajímat jeho hit Higher Love. Ten se dostal až na první místo americké hitparády a Winwood za něj později získal 2 ceny Grammy. Zpívá v něm o hledání něčeho opravdového a o touze po lásce, která má trochu větší hloubku. Tak se do ní teďkon pojďme společně ponořit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pár...

0: Neuvěřitelný hlas Cher opouští éter Signál rádia. Už za několik minut se v něm ale ozvou zase jiné, například Bella Medleyho a Jennifer Warnes nebo Faith No More. Předtím samozřejmě poslední doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: Při 18. hodině si dejte pozor na Praze 8 v ulici Keštvanici, kde se momentálně vyšetřuje nehoda motocyklu s osobním autem. Projíždějte tady s vyšší opatrností a mějte poklidné cesty pro dnešní večer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký úterní podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny další zprávy. Vítejte. Maximální cena nafty zítra klesne o 1,40 haléřů. Prodávat se bude maximálně za 47 korun a 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Husinecká nádrž na Prachatickou jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má pouze 1,3% vody. Začne proto vypouštět pouze přítok. Nevšední případ řeší na hokejové Spartě. Před sezónou skončil dlouholetý masér a kustod Hynek Svoboda. Web eSport jeho odchod dává do souvislosti s nakládáním s výstrojí a hokejkami, přičemž klub měl přijít až o 25 milionů korun. V případu vystupuje kromě člena realizačního týmu také administrativní pracovnice klubu, která se zabývá účetnictvím. Slovensko se dnes se státními poctami rozloučilo s učitelkou, která před týdnem nepřežila útok nožem na základní škole. Připomeňme, že útok 13-letého žáka nepřežila krom učitelky také jedna žákyně. Útočník není kvůli nízkému věku trestně odpovědný a proto byl umístěn do příslušného detenčního ústavu.
0: Co se děje v regionu?
1: Oběti prosincové střelby z roku 2023 na Pražské filozofické fakultě budou mít pietní místo. O přípravu architektonicko-výtvarné soutěže se postará pracovní skupina, kterou ustanovil magistrát. Nové pietní místo bude součástí chystané celkové obnovy náměstí Jana Palacha. Připomeňme, že při incidentu tu jeden ze studentů zastřelil 14 lidí, poté také sebe a dalších 25 lidí zranil.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká večer další zápas v Lize národů a sledovat ho bude také Petr Pintovič.
2: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Úterní zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude jasno, od západu se bude zatahovat a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, bude polojasný, po ránu se budou místy vyskytovat mlhy. Vítr bude foukat proměnlivý do 7 metrů za sekundu a teploty přes den vystoupají na 18 až 23 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 16. Takové byly zprávy na Signálu v úterý s datem 6. října. Pokračuje Terka a nabízí další muziku. Honza Navrátil přeje hezký zbytek dne.
0: Signál Rádio.
3: Krásný podvečer, na Signál Rádio nám zazněly dnešní poslední zprávy. Teď už se pojďme opět odevzdat hudby z let 80. Při chystaní jsou například Bill Medley s Jennifer Warnes, ale potom taky kolega Jirka Svoboda. Pokud si říkáte, že takový Brooklyn, Španělsko nebo Paříž by mohli teď na podzim stát za navštívení, my se tam alespoň narychlo zastavíme skrze Jirkovy signály z minulosti. Nenechte si to ujít, ale teď už si užijte 80, kterými vás provází Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla doslova lambáda, pohodová písnička pro dnešní večer. Už za chvíli zazní Smoky, ale teď už si slovo přebírá kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio s datem 6. října v roce 1863. To byl den, kdy v newyorském Brooklynu otevřeli první veřejné turecké lázně. Nejenom toto výročí, ale stojí za připomínku.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1970 motocykly Java staly světovým pojmem. Ve Španělsku si jela šestidenní a z 15 našich jezdců všichni až na jednoho získali zlaté medaile. V roce 1968 měl premiéru první díl večerníčku Pohádky z mechu a kapradí o Křemílkovi a Vochomurkovi. V roce 1950 začalo zinscenované soudní přelíčení s 11 československými hokejisty, z toho 8 z nich byli mistři světa. Den na to byli odsouzeni za velezradu a špionáž. V roce 1889 byl otevřen známý noční podnik Moulin Rouge v Paříži. A v tento den se v roce 1874 poprvé jela velká pardubická steeplechase, nejtěžší překážkový dostih v Evropě.

0: Kralující Michael Jackson rozhodně nesměl chybět v podvečerní osmdesátkové jízdě na Signal Rádiu, ale nebude v ní chybět ani Eric Carmen, Milan Farmer nebo Eddie Huntington, tak ti už za chvilku.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí.

0: Ladíte Signál Rádio, kde vás do konce hodiny budou provázet hity od Nazaretu, Lori Brannigan nebo Falka, ale teď nás za romantikou říčních přívozů vezme Luboš Dvořák.
1: Symbol převozníka na vodním toku se objevuje už před křesťanské mytologii. Tehdy Cháron převážel pasažery přes řeku zapomnění. Dnes je to za poznáním a zážitkem. Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje stejně jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozů. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice primárně pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Například Vltavu brázdí lodě mezi Máslovicemi a Lipčicemi nad Vltavou, nebo mezi Klecany a Roztoky spojuje i Úholičky s Husincem. A asi ještě dlouho budou, když nejbližší most od Trojského v Praze je až v Kralupech nad Vltavou. Severní okruh někdy v budoucnu překoná řeku mezi Suchdolem a Dolními Chabry, ale mezi tím Vltavou proteče ještě mnoho vody. Na Labi je to ještě rovinatý oseček mezi Poděbrady a Kolínem. Klidnou plavbu a dostatek vody přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer, na Signál Rádio jsme se překlenuli do 19. hodiny, s vámi je stále Terka Veselá. A protože se nám má brzy ochladit, za chvilku si řekneme, jak hezkého počasí ještě využít a jak si na podzim zvýšit imunitu. Do té doby Starship, REM nebo Communards. Ještě jednou hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste se Signál rádiem. Podle meteorologů před sebou máme na nějakou dobu poslední dny babího léta. Ve čtvrtek se má údajně ochladit. A protože to vypadá, že podzim nabere na síle, začne nám období častého nachlazení nějakých těch chřipeček a rýmeček. Prevencí, jak nemocím předejít, je samozřejmě spoustu, takže dělejte to, co vám vyhovuje a hlavně zabírá nejvíce. Ale já pro vás mám přesto tip na nejenom velmi dobrý, ale také zdravý sirup, který si uděláte sami doma skoro zadarmo. Jediné, co potřebujete, je vydat se někam na procházku a najít černý bez. Takže krásného počasí ještě využijte, snad někde bezinky ještě ulovíte a tímto budete mít z poloviny splněno. Pak už stačí dorazit domů, bezinky obrát, umýt a získat z nich šťávu. K tomu můžete využít buď odšťavňovač, nebo je klasicky povařit a následně vymačkat skrze lněné plátno. Vzniklou šťávu smícháte s cukrem, šťávou z citronu a necháte vařit. A potom už je jenom na vás, jestli do syrupu budete chtít přidat například skořici, badián, hřebíček nebo nějakou jinou přísadu, která vám syrup pěkně ovoní. Syrup si potom můžete dát kdykoliv se budete cítit, že na vás třeba něco leze, protože bezinky jsou plné různých vitaminů a antioxidantů, takže by to mohl být takový příjemný pomocník pro nadcházející měsíce. Teď si ale ještě pojďme užít pěkného počasí a to se Secret Service.

0: Půl osmé večer nás na Signal Rádiu probrala Kim Wilde a už za chvíli v tom budou pokračovat i OMD, Tina Turner nebo Toto Cutugno. Tak si na jejich hity vyčkejte.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný.

0: Italské rytmy na Signal Radio přinesl Toto Cutugno a my si pojďme společně připomenout, jakou krásnou výhru můžete ještě zítra získat.
1: Ano nebo ne na Signal Radio.
0: V soutěži tohoto týdne můžete tentokrát vyhrát dvě vstupenky na koncert legendární zpěvačky Maggie Reilly, která už na konci měsíce navštíví Česko. 28. října ovládne Lucerna Music Bar a zahraje vám všechny hity, které u nás můžete poslouchat, jako Two Friends, Every Time We Touch nebo třeba Moonlight Shadow. Pokud byste je chtěli tady slyšet naživo, ještě zítra poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody. Dovolejte se do studia na 910 260 910. A zúčastněte se kvízové hry Ano nebo ne, kde vyberete jedno jediné správné slovo. Když všechno vyjde, dva lístky máte v kapse. Tak já vám přeju hodně štěstí a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dalším hostem v našem vysílání bude herečka Petra Ben Mesaut a bude o čem si povídat. Vystudovala divadelní a filmovou vědu a tak nás bude zajímat, jak jí toto spojení pomáhá porozumět filmu a divadlu. Zavzpomínáme na její roli první dvorní dámy v Troškově pohádce Čertova nevěsta. Zjistíme, jak se k této roli dostala. Mluvit se bude i o její práci moderátorky nebo životě na džerbě. Proč se tam na několik let odstěhovala a jak se jí tam žilo? Nejenom o tom si bude povídat Lucie Sinková s herečkou Petrou Ben Mesaut u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Odbyla nám 8. hodina večerní, spolu s ní se na Signál Rádio vytvořil nový playlist 80. Zábavu nám budou dělat Belinda Carlisle, Elton John, Kiki D nebo Kool & The Gang. Ale určitě nesmíme opomíjet i kolegu Lukáše Bláhu a signály hudební minulosti. Co v muzice přinesl 6. říjnový den, vám poví až on. Ale já prozradím, že si dneska dal Luky pod hledáček například Madonu nebo The Rolling Stones. Tak si to nenechte ujít, ale pro teď vám pěkný večer přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vaším společníkem je Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let. Ale teď k tomu pro vás bude ještě kolega Lukáš Bláha mít i zajímavé události z hudebního světa právě z 6. října.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Dnes začínáme, a to doslova, s Madonou. 6. října 1982 nastartovala svou bohatou kariéru vydáním singlu Everybody. Skladbě se sice vůbec nepovedlo vstoupit do domovské Billboard Hot 100, přesto se objevila v tanečních žebříčcích a pomohla zpěvačce dosáhnout prvního vystoupení pro tamní hudební časopis.

Za další se vracíme zpět jen o 6 roků. Kytarové fanšmekry a rockové fanoušky po celé planetě zarmoutila zpráva o úmrtí jednoho z nejlepších hráčů historie. Eddie Van Halen zemřel v 65 letech po dlouhých bojích s různými onemocněními, včetně rakoviny hrtanu. Obyvatel rock'n'rollové síně slávy založil se svým bratrem Alexem v roce 1972 kapelu Van Halen, v níž kromě kytary obsluhoval i klávesové nástroje a složil většinu materiálu. Některé jeho kytarové riffy vešly do hudebních učebnic.

0: Malou oklikou ještě putujeme do 6. října 2011. V něm zveřejnil uznávaný magazín Rolling Stone výsledky ankety o nejhorší song, který vznikl v naší oblíbené osmičkové dekádě. Nechtěným vítězem se stala tahle pecka od Starship. Souhlasíte nebo ne? Dejte nám klidně vědět, jaká osmdesátková nahrávka je pro vás ta nej. Třeba přes naší mobilní aplikaci. Předem díky, Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Reporty, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport.
1: Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí.
0: Víme, jak to jezdí na silnicích.
1: A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele.
0: Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete.
1: To je ráno na Signál Rádiu.
0: Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

Za 9:45, čas, kdy se s vámi na Signál rádiu pro dnešek loučí Terka Veselá. Ale nebojte, na hudbě to nic nemění a naše osmdesátky vám budou hrát samozřejmě i nadále. Do konce hodiny očekávejte Abu, Stinga nebo Céline Dion. A já doufám, že za jejich doprovodu budete mít krásný večer. My se slyšíme zase zítra, tak se budu těšit a do té doby ahoj.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,